0: Parobci, i nám dáco zašpievajce.
1: Nedáše, treba nám staršinu pozvať za svadobný dvor. A o 11:00 prišaha.
2: Co by še nedalo? Všetko šedá, keď človek chce. A že by si znal, mne peršej zašpívace, aj hudák mi zahraje. Ženy, toto o tým hardelku.

Iciku, dávaj liter. Naj sebe vypijem znovu zvolenú čelezu. A ty, hudáku, postu dalej gunám a zahraj nám to tu moju. Hej, popaď pajtáš. Na zdravičko.

0: Príjemné ráno s rádiom Regina Východ.
1: Takový už je človek, že se honí sem a tam. Že někdy hledá společnost, ale jindy je rád sám. Musí na všechno si sáhnout a kde není, tam chtěl by být. A ať má málo nebo moc, vlastně nikdy nemá.

0: Heš, mušky, heš, na tú pánsku reš. Heš, mušky, heš, na tú pánsku reš.
1: Skoč!
2: Ešte raz! Uvidíš.
0: Heš, mušky, heš, na tú pánsku reš.

0: heš, mušky, heš, na tú pánsku reš. Heš, mušky, heš, na tú pánsku reš.
1: Vysoko!
2: Dobre, no.
0: Heš, mušky, heš, na tú pánsku reš.

hlásí o slovo. Slunce má po šichte, dneska už má hotovo. Chvíli si ho razí a zítra jede na novo. Je čas jít spát.